Wosem inčino po na pol šestřich je dobranje přijemoje z budyskoho studija Matej a ja Katka. A nětko podamy so z vami z budušina znova do Zorelca, tam mjenujcy všako zabiera nětko pomocniku, jižo noha jeden a pół dnia tutun zase pane dom a so tajke nešto pomocnikam a pomocnicam neje šojne, to može se zavjesć, če kužde z nas myslič. Zorelska vonjeva vobora tam je, tež vonjevi vobornice z Zgorželeca a dobrovoljne vonjeva vobore, kajž tež technický pomocný skutk tam namjestnje za cjomi ľudžimi pytaja, kotrež buchu zase pane. A ja se buchu pomocnice a pomocniki tajke zasadženje tež lipe znesli, ma THW svojski staračelski tým, kež voni nemske nujnarske agenturje zdjela. Tunle tým je tež ižo tam v Zorelcu namjestnje a lada za pomocnikami. Kež tam na ty při padach kašnětko Zorelcu tež svuša, za vobdželen hištras romadže sejdža, za suboreča a šitko to, što su doživili, zromadne předživaja. Kak dlho jednotlivé pomocníky tam zasadženi vostanu, to je stajne celé individuálny rozsud, když su vězo tež ľudžo ze staročelského týma s sobou podľa voni sobou rozsudža na znese tun, abo tamne to, abo doby on stane tola na svoju službu tutem páče spuščič. Čestno hamsce na uro časa potom zaso nohaj do svojho povolania, do svojho živenia a moja zavešči ešte celú chvíľu s tým tiež emocionálne činič, što sú tam vyčali a doživili. Pomoc pak dostanú to prežívač a túta pomoc daje tiež v Zorecu. Netko hižo od čerošeho namiestne.

tyšćence mamy za so dosć pokiju za was, tak na przykład móža so kruščenjo dźensa informować wo aktualnym stawie kołowoku odstronienia szkody wody dla wypiestowani. Runie w tym minucie wuradzuje dźensa kruščanska gminska rada na swoim dźensniejszym posiedzeniu miastowym. A to w sedlni Łužica wieczor 7. Tež Rakečanska gmejnska rada so dženca zetka, a to na večer 5. v gmejnskim zetkanišču. Biosférowy rezervat Honio Łužiska, Hola a Haty bo před 30 letami we wobłuku programa Człowiek a biosféra mjezynarodnje přez UNESCO připoznaty na přednošk vo runje tutej temje, a to z historisko vida gajštěž z jeho zvoprodženjem, šte dženca večer 7. do domu 10 hatu v stroži prošení. Zajmavostki a nuostki ve vopkadže, to je džencniše hesvo, dokrec dále kubvanja v Kulově, tam predstaja som jestrým tiež nové pravidva ve vopkače. Za počatk je večer 7. v hostčincu štát Hamburg. Referent je sobudževačia nímsky je vopkatnie stráže. A Voklečanska gmejnska rada to ište vám jako pokiju. Zetka so juce večer 7. v gratulni vonjovie vobore v Smečkacach.

krótko po cybielki nasadomie, ja si myslu, šulerki a šulerja ta pakwija so nětko do šule, kiba na busanice než šulerja, ale wiezo tež vůčerja drbja pomalu do šule kvatač. Ale kak wobliwuje poprom ličba dźěći tež ličbu vůčerju, runje w tym rozprawješe čera minister Konrad Klemens. Sakska měnujce wočekuje hač do leta 2040. Jasne wotebieracy ličby šulerju, neže 80 tysac dźěći mienje potom budu 2040. Kultusowy minister Konrad Klemens przedstawił tuż wczera w odpowiedniu prognozu wuczerskie potrzeby. Hacz to szulsko lita 2040-2041, po takim za 15 lat, maja są niedzie 4600 wuczerskich miestnów w otwarycz. Lica będzie nielka 1500 wuczowacych na moment, kelko nowych so przystaje do Konrad Klemens včera nie zdzieli. Přichodne leta vostanje potreba najpredraz pola vůčerskich miestnů od nedže 31 tisac, ale hižo od 2031 potreba vobstanje votebiera, potom zmijeme s kóždym letom menje vůčerju. Zdobja šule zauřič, to cedža vobjenč, cedža tuž pufor natvarič, so bychu so vůčerjo voložili a so kvalita kubvanja zvyšiva, tak rekne Klemens. Tak cedža napšikvat v třećim letniku jednu hodinu vjac vjecnje vůčby zavjesć a v štvrtym letniku jednu hodinu športa vjac, z tym maja potom tyž naposled zaso vjac vůčerjo na šulach a možda tam z najmenša miestna ještě trochu čeržeć. Časač menšinou, dosad mistem je. Dobranje.

Až dóž je čipny, što so w přichodźe hišće šitko pola nas do hučby raje, no tutam je z druhim. Titul z Božo skupiny Janka Hanki. Vo běłym oče li spěwa Jana Barańcec. A runje o to prosy Anna Maria Brečnederec. Na všetke tute titule smieče sa po takim našim programje veselič, hač, doa smich. A netko krótko posledných poladnú ište raz za vás na púče a na drohy. Tam je našim kuncu dále všetko poriadku. Jeli za mače za nás aktuálne informácie ku voku a vopkada, ký vás vám nešto tamne na útro beleží, potom nás to zazvonče Budušin 7400 je naše číslo, kýba so s nami v app MDR Serbia četujete. Sedam posledných je do beranie. Oh.

0: Česač menšinou posedmich je a nětko myslí čeraz na tuto vojitne fota, na nijace nohy, na čorne zuby, na rozžrane pvuca. Runje tuto fota a v obrazy te vidíme mjestem dokładnie na dzień, 10 let na pakčikach cigaretu. Tuto šako maja od kurenia votrašič. 20. mier 2016 so zavedeše tuta nua tobaku a smirnica v Němskej, kotraž odpoveduje předpisam EU. Ale što sú tuto gravočivo v obrazy minjenich 10 letach po pravom přinesli? Přepetowania, kotrež buchu mjezdrujim od Svetovije strowotniskeje organizacije, od WHO vozivene, te dopokazuja, zo maja tute varnovanske vobraze silnišu skutkonosć, hač rzy tekstowe varnovanske pokivy, dokaž wołaja jeszcze silniše reakcije a negatívne nastajenje ke kurenju, hač tež steji tam jenoš tekst zo kurenje škodzi. V Němskej kuri pak přeco jeszcze niečo štvorčina dorosčenich, tendenca ta pak jasne spaduje a je minulých 10 letach tež silne spaduała, hač pak so do šokových foto dla menje kuri, to dá so lidma dopokazač sledžerio. Na to skýčna, zo je češko efekt varnovanských obrazov ufiltrovač, dokýž knježerstva tute z večerom a že s druhými napravami zaviedžechu po civi EU, v Nímske to již o trochu dlie, zo so nucka nesmie kurič, ale všelaké také napravy přečivo kúreniu, keďž mienstrujem tiež zvyšenie dávku, však sú so paralelne k obrazám zaviedli. 10 let po takým je již o mame, tuto votrašace fota na pakčikách cigaretu, a ja nikto škúlitunci přeco ište jednu cigaretu dovolí, keďž tule Michal což ište jednu cigaretu.
1: To bych je skúrená noc, konč mi stieši dym, da dürfisch gut ratsch bei Kurz, ja, wo trob schädel was sind.

Wosemjenčinu poosmich je naša posledna wusowanska hodźina jeso zahiła, a ty zmijemy wizo tež dosć dobre serbske titule. Mjestrim smieče se na tute veselič. Dopan sa zas spiewa Veronika Kalinučcina. Vo dualu Markus Moa. A vo času Andreas Picking. S tutymi titulemi sa wie zo super z domu, dže? Z domu hič, tak rekat je študun titul Tomáša Krauže. Tuž přiju vám všim rjane džen. A wieso wiele Wuspicher, Nadjele?

0: Runje smy wo zdźělenkach policije rozprawjeli a Matej je dalšu policajsku temu našu.
1: No a tomu prajo raz moin moin v Hamburgu menujce. Tam je policija v přichodźe tež zvonka służby z Mudrej Swěcu po puču. To znajče snano hižo z nekotrých dalších krajov na Swěče, tež ja sem to hižo hušišo dovolu ve Vukraju widžal. Zo maja policajska auta stajnja tutun Mudru Swěcu zasvěčenu. Napřikład je to tak ve francuske, ve španiske, abo tež ve USA. W fachowych kruach reka to prezencna swieca, prezenclicht. Z tym ma policja widzomniejsza być. Hamburg je dotal jeničky zjazkoju kraj, kiś je regulu zawet, junulacz, hacz a dalsze kraje z czyjuja.

0: přužiju, že šo brce a barce v zagrodach a na pelach, žin se jo světový žin coko, ale tak dere si jim nižo bežko, naše coky jsou obgrozone, ze změnu klimy se přiblížujo nowy vinik, stoj juže před žurjami by mogli groniš, jo to azijatiski šeršen. Vinjo se juže ve pětvěcornej nímské rozpřestrejo, bramborské a zakské nejsou ještě žednoko namakali, ale experte gronje, až njeme, že věci dvojko traš. Mekolika Gregor Klim ve k tomu věci.
1: Problém je ta družena, ta žerjo mjodové psouky a také živé psouky a druge insekty, kteréž oprošují naše rostliny, to cenje naše šeršenje, naše domorodne teka, ale v jadnom takem vulu teje noveje družene, teje aziatiskeje, jojich wiele, wiele viecej exemplaru, a v drugich regionach jużo markuju usledki, produciruju mienie płodu. Išti majo nažeju, až v percajčnej nimskej se tak neupšestrijo, dlatego dej kušte to meldovaš, kaž exemplar abo vul namakajo, spesnaš mežoš aziatiskego šeršenja na tom, až ma žoute nogi, nic brune, ako te naše šeršenje, žoute a oranžove smugi na kšebješe a carnu gvoku.
0: Jo, aziatiski šeršen stoj ta gronjo na južo před žurjami. Ku tem je slyšeš o išči věci v sarskem programje, teke ze sarskim biologom máme prit k pejedaš, abo ze sarskim cukarjom.

0: Redaktorku našega sarskega tyženika Nowy Casnik mam nintop při telefonie. To je Jill Francis Kettlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja som już słyszała, aż možina a dzisi stoje ten raz we fokusu. Na kaki part?
1: Jo, na jeden part już na prednam boce, żeż gledamy pićku sled na wstupny stwórt gledosa. Tam su słyszeli nam szu w Janšojcach. A při tej gospě jo se představilo 6 letosnych konfirmantkov. A nam šo jo se svěšila s farajom Kurtom Malkom. A dále máme vesrejš nového casnika. Ga cesto taky dvojný bok, žož mašo na dvěma bokoma, ako ste se napřešivo, vy jste týmu všežišťo, a to jsou im ten raz Možina a Žiši. Jo, a gledajúce na Žiši, jo to například letosne finale cudenskiego ubežovania, jo, žož se obžilujú Žiši ze serskich hortov, všetne také horte dolné Vúžice, žož možeš uknúš a navožovaš sersku recu pödla byli, a to je vegin vjaselivo tých zaredovariov, to sú Serský muzej Hršebus, Rezen centrum Vitaj a také spiehovenské tovaristvo Hršebuského serského muzeja, ako to organizujú a ten raz jo to byl Gwonie w rukoma Maxa Bagańca, w trecnego centruma. Jo se wie, to ja wiegin wysypna wiedza, żeši tak przed publikumom cytasz, a we finale to su szykne derje majstrowali. A jo, kto z tej weto tej doby szaria, albo kto ja doby szarka, we westej starstwowej kupce, my rosza zgodniś w nowym casniku. A vace gledamy na przykład za sej dodeszna, że szpydli tej kecura Anošt a Etka, což tej ste zase z Handavej, môžem ju přeražiš a z tej svýšivej prítne národne žen. Jo neco, což me gúžiši se ogledaš a snaž teke přecetaš. A naša Riagava, tam napríklad jo se pedava Katalin Poradskojc, naša šéfredaktorka, na sprevinný festival v Hršebuzu, to jo bolo před dvěma týženioma, a v tom rozpřavio.
0: A v rubrice Portré týženia. Můžeš o teď něco pobytovat?
1: Jo, jo, sledný týždeň jo byl vysypný burstak, abo burstak vysypný je vysobiny, a tej jo pestčony je po celý týždeň. To je Maria Likovská Winklerová, ještě raz, všechno dobré k jubilejnému národnému dňu, taká zaslužená, angažirovaná pilná vysoba, jo se to teď raz zaslužilo. Cévý blok v novém casniku dostáš a to je teď vegin letné foto, znáš, nem to ulicujem gúposti, jo, ale foto v drastvě, zo mi se to vegin spodoba, jo, a teď foto ze zahradnosti sužil toho přínoska. Kenč jo napisal Horst Adam. A jo, my máme také druhý potrej, jednu druhú jubilárku. A, no jo, to lušné jo, až ta jedna jubilárka jo písala ten text, kenč se pošegujú na tú druhú jubilárku, to groni Maria Elikovská Winklerová, jo pošegujú přínosk Marianne Vorakovej, k živieša sa temu národnému dňu. Také jej ešte raz šipno, to najlepšie.
0: No pense jaselime na nowe udasche našego serskiego tyženika, nowe casnik, a se wie, aż nie su to te jadnučka, a te kelenicka. My możemy zase narzke byś na szykne druge.
1: Jo, tam da ja ještě, tam da ja ještě wiece. Jo, ogledaj się se to raz.
0: Goni, czy Francis Kettlecoc, redaktorka našego casnika.
1: Momencik, prosím. A my życzymy szyknym cytariam a cytarkam redne svetki.
0: Jo, se wie, to życzymy teki już.
1: To jest mi skoro zabyłej.
0: Aż to przyjdę z tego raza.

Dajša se přechvataš, co vás mimo Buberka Víče plana zvedzakujú, Diana Šejcová vieža vás přes program. A ja mám Jano Štíca, s vám na zase svešanie groníš, ja som Anja Koroj-Čvarcová. Žecem vám přeušarjedne vedpodňo a spedobne jacor.